0: Poletie, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletie mám rád, keď se vozím s bicyklom.

0: děje.
1: Popravici, že nisi lidi rozmýšlel, za kaj má rád kolik.
0: Slunce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.